Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si zdal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápkách záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec. Sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykač

Se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé píchá Rusy, sokolů datý Ilja Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilju Muromče. Vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Ilju Muromce, píchu Rusy, sokola udatého, slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: psát texta, Židové. Ale muziku mají psát všechno, pasaři teď vše. Proč píšou texty, vole, šrouby a matice? Píšu Fretovi text, nádherný duet, vole, dva malý lidi, vole, u Facebookový boj. Poslouchej ten refrén, vole, poslouchej ten refrén. A nálesným říct víc, zažít a dýchat vzduch, ze tvých plic, sít nebo nic, neodloučí, pár pavoučí. Říkám, Forete, slyšíš tam to? Nic neodloučí, pár pavoučí. Jo, neodloučí, pár pavoučí, sít nebo nic, tam jsou dvojí. Pozor, tohle se mi navazuje. Nešahej mi do toho refrénu. Máš to k***ti, vole, vědí, vole, neumějí, vole, tak stařit, vole.
1: Napiš si na svůj Twitter, že už se nenarodí další Jirka Šlitr. Každá babka ti to poví, že tady chybí nové odřich nový. Český humor, ty tak.

0: koupil, vole, svečky za 45 korun, ty vole. 45 korun. Vypustil jsem je u Macury v kuchyni a rozložil jsem s tím ten televizní pořad, vole. Milion diváků, ty vole. Poměr cena zábava, spektakulární.
1: Crazy Radio. Odbyla třetí hodina. Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 3 hodiny ráno. Tak si představte, že vědci, tišašci jedni, místo aby vynalezli teleport, přišli s kurva chytrým spodním prádlem, co vám naživo měří prdy. Zjistili, že lidi vypouští plynů mnohem víc, než si vůbec uvědomují, takže teď už nemusíte předstírat, že to byl pes, Pepíno. A konečně se tak dozvíte, jestli vám ta včerejší čočka fakt takhle rozjebala střeva, nebo jestli jste prostě jenom šikovní.
6: Ze společnosti.
7: Zoufalá majitelka schání na Trutnovsku svou ztracenou Fenu Gracie a za její nalezení nabízí pořádnou odměnu. Pro zloděje, který ji ukradl, má jasný vzkaz, není člověk, a nutno podotknout, že to je na takovou lidskou špínu ještě hodně slušné slovo. Doufejme, že se Fenka vrátí domů a tomu hajzlovi, co ji vzal, karma pořádně zakroutí krkem.
6: Kultura.
7: Tak to by jeden blil, doslova. Na prknech, co znamenají svět, se občas dějí pěkný prasárny. Herec Paul Stephen Rudd práskl, jak opilej divák zhora pozvracel desítku nebožáků. Jindy zase zpěvačce vzplály šaty, ale ta kočka si to s klidem dospívala, než ji uhasil hasič, co tam běhnul jak Speedy Gonzales.
6: Sport.
7: Pražské fotbalové derby Slavie se Spartou se v sobotu proměnilo v totální fiasko, když domácí fans předčasně vtrhli na hřiště a napadli spartanské hráče. Kdo čekal mistrovské oslavy?

0: dostal pořádný kotel chaosu a ostudy, kde se pivo lilo proudem a pyrotechnika létala vzduchem. Jediný světlý bod, masér Slavě Jakub Černý, borec, co se postavil davu a zachránil spartanského gólmana před pořádnou nakládačkou, tomu říkám sportovní duch, ty vole.
1: Doprava.
0: Ranní špička v Praze. To byl včera čistokrevný prdel. Jižní spojku zasranou od schořelého kamionu zablokovali na hodiny, kolony se táhly jak šlápota od hospody. Policie s klidem radila, jeďte jinudy, vy kokoti, zatímco odtahovka si dala na čas a cestu zavřela zas večer.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Venku je to dneska taková aprílová srágora, chvíli jasno, chvíli přehánky, prostě se to zase nemůže rozhodnout. Dneska nás čeká maximálně 19 až 21 stupňů Celsia, což je sice fajn na to, schodit něco oblečení, ale v noci to spadne na 6 až 11 stupňů Celsia, takže si ty kozy radši ještě přikryjte, ať nenastydnou.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Seděla taková party a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. Říká, moment, dámy. To jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct, to říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, na čež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio. Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Rádio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Okay.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 5 hodin ráno. Tak, lidičky, zatímco my tu dřeme, v jednom moravském městě se řeší kuriozní případ, kdy neznámý pachatel ukradl z chalupy na Prachaticku nejen staré gramofony, ale i zlaté zuby. Celá věc je tak bizarní, že i policajti na to čumí jak tele na nový vrata.
6: Ze společnosti.
7: V Plzni si jedna babička zmáčkla nouzové tlačítko a strážníci, kteří dorazili, se prý nestačili divit. Jestli tam probíhala divoká chlapská party, nebo se tam prostě jenom pekla mrtvá kočka, to už nikdo neví. Každopádně, bacha na seniorky, ty mají kolikrát lepší život než kdejakej 20-letý fracek.
6: Kultura.
7: Takže, zatímco se po celé republice rozjíždí festival muzejních nocí, kde se snad ukážou i nějaké ty nahaté sochy, magazín Marianne pro jaro 2026 hlásí, že květiny patří hlavně na spodní prádlo. Evidentně se to jaro nesnaží být jen romantické, ale i pěkně, řekněme, rozkvetlé, takže se koukejte, co vám doma kvete pod sukní.
6: Sport.
7: Neuvěřitelná bota se včera udála v okresním Přeboru. Útočník pískových lhot Franta Kocourek, co má normálně čuch na gól jak pes na flákotu, poslal míč z metru do prdele, protože prý na tribuně zahlédl kočku v minisukni. Fanoušci to ocenili trefným skandováním, píčůs, píčůs, a trenér už si na něj brousí tušky.
6: Doprava.
7: Dálnice D1, ta naše věčná láska a nenávist, zase ukázala svou pravou tvář. Ranní špička se proměnila v nekonečnou šňůru nervózních řidičů, co by nejraději prokleli každého, kdo jim skříží cestu. A ti pitomci v koloně, co cumlají kafe a ani si nevšimnou, že se už konečně hýbeme, to už je fakt na mašličku.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká v podstatě jedna velká zmoklá mrtka, jelikož bude zataženo s bouřkami a deštěm, s denními teplotami kolem 19 a nočními 5 stupni. A aby toho nebylo málo, zítra se dočkáme ještě větší zimy, s maximy sotva 10 a ranním 1 stupněm, takže bacha na namrzlé kozy.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio.
2: What's going on?

0: Přijde chlapek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlapek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no jo, a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a potom 20. jsem ožralej.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

your mind. Put your hands up.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 6 hodin ráno. V Česku je pořádný poprask kolem jména Nikola, které u nás nosí nejen tisíce ženských, ale taky přes tisíc chlapů, což je fakt matoucí, když si jdete pro občanku. Takže bacha, až vám příště Nikola zavolá, nemusí to být nutně ta sexy blondýna odvedle, ale klidně i zarostlý chlap z montáže. Holky s tímhle jménem tak teď můžou zažít pořádné překvapení, když se jim ozve jmenovec s hlasem jako hrom.
5: Ze společnosti.
6: Taková ta česká klasika, místo brutální vraždy v lese na Českobudějovicku objevili strážníci bezhlavou silikonovou panu. Ukázalo se, že zloději, co ji šlohnul od domu, zřejmě nebyl s jejím obsahem spokojený a prostě ji vyhodil. Hlavně, že kromě pany nepřišel k úhoně nikdo živý, i když jí chybí hlava.
5: Kultura.
6: Tak to je gól. Marta Hraisová prizírala jak péro z gauče, když ji Vojta Dyk překvapil novou erotickou pomůckou. Holka zlatá, co se asi děje za zavřenými dveřmi českých celebrit, když tohle prosákne na povrch.
5: Sport.
6: Sebevražedné branky, opilí rozhodčí a fanoušci rváči už nikoho nepřekvapí, ale co teprve, když se sportovec rozhodne vynechat soud kvůli obvinění z korupce a místo toho si zaběhne maraton, aby ho ve své kategorii dokonce vyhrál. Jo, česká sportovní scéna, to je prostě taková malá bizarní show, kde i obyčejní lidi občas předvedou něco, co se zapíše do historie, i když jen té bulvární. Kdo by se sral s byrokracií, když se dá běhat za slávou, co?
5: Doprava.
6: Píč jízda na D1 opět zastavila celou republiku, tentokrát kvůli posranému kamionu, co ztratil půlku nákladu kondomů a lubrikantů. Lidi už z toho byli tak vzteklí, že někteří rovnou na krajnici zkoušeli, jestli ty pomůcky vážně fungujou, no prostě totální úchylárna. Kreténi se tam akorát motali a zdržovali, takže se sračka táhla až do rána bílého.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačno až zataženo s přeháňkami, odpoledne dokonce s bouřkami, ale teploty se ještě vyšplhají na příjemných 19 až 22 stupňů Celsia, takže žádný drama. Zítra už to bude jiná písnička, ranní teploty se propadnou k 1 až 5 stupňům a přes den se sotva dostaneme přes 10 stupňů, takže na nějaké letní románky to fakt nebude. Jestli jste chtěli na plovárnu, tak si to rozmyslete, nebo vám tam zmrzne i to, co jste si tam chtěli ohřát.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
7: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: dva cigáni sedí, jeden říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikádi jdu do děbe? Pa, neviděl, ale viděl jsem film Cikádi jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy nechodím.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Hello, party people! Now it's time!

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. května, slaví svátek Svatava. Toto jméno slovanského původu se často vykládá jako silná nebo svatá. Všechno nejlepší k svátku všem svatavám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. On pá, co se vám stalo, pá, spad sem do hrobu, je mi zima. Pá, tak si se jdeme odkopat.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
1: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 7 hodin ráno. Navzdory tomu, že ekonomika prý šlape jako švýcarské hodinky, Češi si stále s gustem stěžují na všechno, od zácpy po to, že jim už nikdo nenabízí do peřin. Vypadá to, že blbá nálada je prostě národní sport a ani jarní hormony s tím moc nehnou. Takže pokud se vám dneska něco nepovede, nezoufejte, jste v dobré společnosti nespokojených národovců.
5: Ze společnosti.
6: Česká moderátorka Lucie Borhiová opět rozvášnila fanoušky na dovolené, když v plavkách vystavila svůj nadupaný dekolt. Její ženské zbraně prý způsobily neklid podstatné části publika a někteří si myslí, že by na ně měla mít zbrojní průkaz. Borhiová k tomu jen mlživě prohodila, že ne všechno musí být řečeno nahlas, i když její fotky mluvily jasně.
5: Kultura.
6: Roman Vojtek nedávno překvapil nejen svou manželku, ale i celou kulturní obec, když šokoval erotickou pomůckou. Prý to byl takový kalibr, že i Diková zůstala v úžasu, což se nestává každý den. Doufejme, že jeho herecká kariéra tím neutrpí a spíše získá nový, pikantní rozměr.
5: Sport.
6: Včerejší fotbalové derby v Edenu se změnilo v regulérní prdel, když slávističtí borci z tribuny Sever vlítli na hřiště a dali si menší šarvátku se Spartany. Kromě toho, že si dva hráči Slavě museli dát oraz za svoje extempore, šéf Tvrdík z toho měl pochopitelně tyk v oku. Hold, fotbal je emoce, ale tohle už je spíš pro chocholouška.
5: Doprava.
6: Zase se ukázalo, že některým řidičům by se místo volantů hodila raději gumová tyč do ruky. Na české silnici si jeden borec málem rozbil hubu, když ho tak zaujala opalující se kočka u chatky, že nedobrzdil za autem před sebou. Prostě se jen koukal, kam neměl, a teď má na krku ťukanec, to je celé.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková typická česká jarní nálada, kdy se na nebi vystřídá všechno, od mraků jako prdelky andělky, až po lokální bouřky, co můžou leckoho pěkně propršet. Teploty se vyšplhají na příjemných zhruba 20 stupňů přes den, v noci to pak spadne na zhruba 5 až 10, takže žádné erotické venkovní radovánky jen tak nečekejte, pokud nechcete chytit rýmu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum.

Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 8 hodin ráno. Včera večer se v jedné jihomoravské vesnici strhla menší trapas, když se na místní tancovačce objevila babička v plavkách a myslela si, že je na koupališti. Prý si spletla ceduly u hospody, kde stálo, osvěžte se, s nápisem lákajícím do vody. Někteří hosté byli paf, ale většina se smála a nakonec se babička přidala k tanci, jenomže si spletla tanga s kapesníčkem.
5: Ze společnosti.
6: Vdova po Meky Žbirkovi, Kateřina, si našla nového zajíčka, který by mohl být klidně i jejím synem, nebo spíš vnukem, je mezi nimi totiž 30-letý rozdíl. 28-letý Mikuláš Fockoj ale evidentně dělá šťastnou, takže na věk se tu asi fakt nehraje, ať si říká, kdo chce, co chce. Láska je prostě slepá, a možná i trochu drzá.
5: Kultura.
6: Taková Monika Timková se nebojí jít z kůží na trh, teda spíš s názorem. Herečka se nedávno rozpovídala, že na nahé seznamce oceňuje hlavně reálná těla, což je prý osvěžující změna oproti instagramové dokonalosti. Aspoň člověk ví, co ho čeká, než se vrhne do online randění.
5: Sport.
6: Fanoušci Baníku si zase jednou užili. Fotbalisté Sparty sice urvali titul, ale oslavy si pořádně vychutnali i s pádem poháru, což by se v NHL jen tak nestalo. No a některé faninky prý slavili tak intenzivně, že se jim urvali podprsenky, což je pro oko diváka vždycky plus.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že dneska ráno se nám na silnici 490 u Nivnice střetla plechovka s chlupáčem, takže tam hrozí drobná zdržení, pokud se tedy medvěd nerozhodne jít pěšky. Jinak klasika, sem tam nějaká ta uzávěra a kolona, kde se řidiči učí, co je to zen a trpělivost. Nic, co by ale nešlo přežít s dobrou kávou a rádiem na plné pecky, co si budeme povídat.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám to počasí zase pěkně zahraje na nervy, přes den očekávejte oblačnost, přehánky a místy i pořádný bouřky, takže si schovejte ty nové plavky, zlatíčka. Nejvyšší denní teploty se budou potácet mezi 17 a 22 stupni Celsia, jen na západě Čech to bude o něco chladnější, kolem 16 stupňů, takže žádné to pořádné letní harcování nebude.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili sa proti sobě přes stůl, no najstarší syn. Pravda, jak sa tam objevil taléřek polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem ťa měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Oď byla 9:00.
4: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 9 hodin ráno. V Týně nad Vltavou zažili strážníci pořádnou taškařici, když se vyrojili zprávy o nálezu lidského těla v Bohunickém lese. Místo mrtvoly se ale nakonec ukázala jen gumová pana ze sex shopu, takže místo kriminálky spíš dorazila delegace zvědavých občanů a pár vtipálků. Celá akce tak skončila spíše úsměvně, s otázkou, kdo si na takovou legraci vlastně troufl a proč jí nechal ležet v lese.
6: Ze společnosti.
7: Policejní zásah na Českobudějovicku proběhl minulý rok poté, co oznamovatel nahlásil nález lidského těla bez hlavy v bedně. Ukázalo se, že nebohá oběť byla ve skutečnosti silikonová pana, která se stala obětí krádeže a její majitel ji nakonec dostal zpět. Holt, někdy se i policejní práce změní v docela slušný úlet, když se mrtvola vyklube z čínského sex shopu.
6: Kultura.
7: Pozor na prsty, třetina Čechů si pravidelně posílá lechtivé zprávy, fotky, či dokonce videa. Nejaktivnější jsou mladí mezi 18 a 29. Ať je digitální intimita běžná, bacha, takový sexting může přinést i pěkný průšvihy, takže posílejte s rozvahou. Vypadá to, že mobily už dávno neslouží jen k telefonování, ale i k rozpáleným výměnám.
6: Sport.
7: Pražské derby mezi Slavií a Spartou se v Edenu nedohrálo, protože nějací borci z kotle vtrhli na hřiště a napadli spartanského brankáře. Teď se čeká, jestli dostane Slavia pořádnou facku v podobě kontumace, zatímco chudák gólman zvažuje právníky. Holt, občas se na fotbale lidi víc perou než hrajou.
6: Doprava.
7: Tak co, ranní ptáčata, už jste si věli. Na D1 u Prahy se to dneska ráno hned od 8 hodin 5 minut hroutí, když tam někoho chytla spíš pospávací křeč než touha jet dál. A k tomu si připočtěte nehody na jižní spojce a nultém okruhu, takže si zřejmě dáte ranní dávku kávy rovnou v koloně.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnešní den nám v Česku přinese teploty, které se budou pohybovat od 12 do 16 stupňů Celsia, takže žádné vedro, spíš tak na svetřík, ideální na schůzky v kavárnách, kde si můžete tajně prohlížet toho fešáka odvedle. Počítejte také s občasnými dešťovými přehánkami, takže se nenechte zmást sluníčkem, ať pak nejste mokří jako myši, nebo co hůř, ať si nezničíte novou kabelku. Odpoledne a večer by se ale mělo vyčasit, což je super, protože pak můžete vyrazit na drinky, aniž byste se museli bát, že vám zmokne líčení, a třeba tam potkáte svou spřízněnou duši, nebo aspoň někoho, kdo vám zaplatí rundu.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Rádio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, ten nemohl mluvit, dělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikal pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, vole, stojíš mi na hadici.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 11. května, slaví svátek Svatava. Toto jméno slovanského původu se často vykládá jako silná nebo svatá. Všechno nejlepší k svátku všem svatavám.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
0: Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 10 hodin dopoledne. Tak se zdá, že se Češi zase jednou hekli a vybrali nejhorší jméno v republice, Božena, na 500 fajn, ale jako oslovení už to taková hitovka není, co si budem povídat. Rodiče se na to ale stejně vesele vysrali, protože jim pokřtili přes 40 000 dcer. No tak to je prostě síla, děcka, fakt že jo.
3: Ze společnosti.
4: Jméno Libuše, kdysi symbol tisíců českých holčiček, je dnes pro rodiče spíše noční můrou. Prý za to může naše milovaná Popelka, herečka Libuše Šafránková, která s něj udělala takový monument, že už je prostě staré. Takže jestli nechcete mít doma budoucí babičku už od narození, sáhněte radši po Amálii, ta zažívá renesanci.
3: Kultura.
4: Česká divadelní scéna to opět rozjela na plné koule, když se herec Vladimír Polívka v divadle Metro v nové inscenaci Unikát objevil téměř bez šatiček. Fanoušci tak měli co obdivovat a asi už se nemůžou dočkat, co dalšího jim umělci nabídnou. Kdo ví, třeba se příště půjde do opravdového naha, ať je o čem psát.
3: Sport.
4: Tak to vypadá, že na jaře nám v českém fotbale kvete nejen tráva, ale i pěkný bordel, když se pražské derby mezi Slavií a Spartou radši nedohrálo kvůli vběhnutí fanoušků na trávník. Jeden z horkokrevných borců, co napadl brankáře Sparty, už dokonce dostal doživotní zákaz vstupu na stadion. Slavia už stihla zavřít tribunu Sever a teď se řeší, jestli se po tomhle divadle český fotbal konečně vzpamatuje, nebo se s něj stane jen další atrakce pro rváče.
3: Doprava.
4: Tak to byste nevěřili, co se zase děje na našich silnicích. I když venku svítí sluníčko, někteří řidiči evidentně ještě spí, nebo se zamilovali do svodidel. Zpomalte, ať nedáte důvod k dalším zácpám, pro boha.
3: Počasí.
4: A teď se podíváme na počasí. Dnešní pondělí nám sice slibuje maximální denní teploty mezi 17 a 22 stupni Celsia, ovšem na západě Čech si budete muset vystačit sněžnými 16, takže žádné velké odhalování nehrozí. Noční teploty se propadnou k příjemným 4 až 8, někde na západě ale klesnou až k 1 stupni, to je pak na teplé ponožky i u postele. Zítra se pak připravte na pořádný sešup, s maximem jen kolem 10 a minimum k 1 stupni, což už je skoro jako polibek ledové královny.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Crazy Radio. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: kokos, cioè?
1: Mmm.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Five, four, three, two, one, zero.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 11 hodin dopoledne. V Hrádku nad Nisou se o víkendu konal pořádný slejvák, ale tentokrát dobrovolný, 473 dětí tam vytvořilo nový český rekord v dětské hasičské hudební fontáně. Tolik malých hasičů s hadicemi na jednom místě je prostě nářez, který by rozpumpoval adrenalin i v těch největších sucharech.
7: Ze společnosti.
8: V Brně se můžete pokochat nevídanou uměleckou instalací, která provokuje už staletí. Na kostele svatého Jakuba tamnější zedník zanechal věčný vzkaz mužíčka s nahým zadkem, co ukazuje prdel na biskupský stolec na Petrově, prý kvůli sporu s vrchností. Takže až vás nasere šéf, vzpomeňte si na brněnského furianta a jeho nesmrtelnou demonstraci.
7: Sport.
8: Češi opět dokazují, že sportovní kuriozity jim nejsou cizí, celá země se teď s vervou pouští do hry zvané Vodkope. Místo honění se za mičudu tady sází na precizní házení dřevěnými kolíky po kuželkách, což je disciplína, kde se sice moc nezapotíte, ale o to víc si užijete. Hlavně, že se u toho dobře popíjí pivko a prdel je zaručena, to je přece to hlavní.
7: Doprava.
8: Představte si, že si takhle jedete a najednou auto v potoce, pěkně na střeše. Přesně to se stalo včera u Bavorova na silnici 2/142, když tam řidič se spolujezdkyní a malým dítětem skončil s vozem po střetu se stromem v korytě potoka. Naštěstí se hned našli dva všímaví borci, kteří posádku vytáhli z plechového hrobu, takže hrdinové ještě nevymřeli a všichni jsou v péči záchranářů.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dnes to vypadá, že sluníčko bude docela hřejivé, rtuť teploměru poleze k příjemným 17 až 22 stupňům, ale noci už budou chladnější, klidně od 4 do 8 stupňů Celsia, tak ať vám nenastydnou ledviny. Zítra nás ale čeká takový menší teplotní pád, denní maxima se sotva vyšplhají na 10 až 12 stupňů a rána. Tak ty budou mrznoucí, od 1 do 4 stupňů, takže žádné odhalené kotníky, pokud nechcete, aby vám zmodrali.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Crazy Rádio. Minimum muziky. Minimum

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, pojď, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle je předstín, ježu mám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky a tohle je obývák, ten čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pane ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, poledne.
5: Ze společnosti.
6: Plzeňští strážníci zažili minulý týden šok, když je k seniorce přivolalo nouzové tlačítko, v bytě se prý děli věci, nad kterými zůstával rozum stát. Vypadá to, že i v poklidném důchodu se dají zažít pořádné prasečinky, co by jeden nečekal ani od mladých rebelů. Zkrátka, česká společnost se nikdy nenudí.
5: Kultura.
6: Tak bacha, děcka, do Třebíče dorazil Ohana Cirkus Horror, který slibuje pořádnou dávku adrenalinu a drsného humoru. S novým programem inspirovaným Stranger Things to bude prý jízda plná zvrácených postav a napětí, co vás nepustí. Takže pokud máte koule, nenechte si ujít tuhle hororovou podívanou, kde se možná i trochu posrete smíchy nebo strachy.
5: Sport.
6: Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou se tentokrát nedohrálo, protože fanoušci vtrhli na hřiště a z oslav titulu udělali solidní bordel. Sešívaní příznivci si místo fandění užívali pyrotechnickou show a někteří dokonce pohladili spartanského gólmana pivem a lehkým pohlazením přes obličej. No, prostě sportovní svátek, jak má být, kde se zřejmě někteří fanoušci rozhodli, že je to spíš rvačka v hospodě než fotbal.
5: Doprava.
6: Pražský okruh dnes ráno zažil pořádnou show, když kamion u Jesenice trefil svodidla a vysypal prázdné lahve na vozovku, což způsobilo smyk na zledovatelé silnici. Řidiči se tak ve směru na Plzeň dočkali na místo ranní pohody spíše nekonečné kolony a zúžení provozu na jeden pruh. Aspoň že šlo jen o prázdné lahve, a ne o ranní náladu řidičů, která se nejspíš rozbila na kusy spolu s nimi.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká oblačná až zatažená obloha, déšť nebo přehánky, a občas to i zahřmí, takže si holky radši vezměte deštníky, ať vám ten nový make-up nerozmaže chlap, co se na vás bude snažit zapůsobit v bouřce. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na příjemných 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16, což už je skoro jako ideální teplota na odhazování vrstev oblečení, že jo, kluci. Zítra se pak lehce ochladí a spíš nás čeká takových 10 stupňů, takže se zase budeme tulit k těm, co nás aspoň trochu zahřejí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

just come.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. května, slaví svátek Svatava. Toto jméno slovanského původu se často vykládá jako silná nebo svatá. Všechno nejlepší k svátku všem svatavám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Kriz Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Další
1: pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 13. hodina odpoledne. V Hrádku nad Nisou na Kristýně padl o víkendu nový český rekord v Mezinárodní dětské hasičské hudební fontáně, kde se sešlo neuvěřitelných 473 malých požárníků. Ti tam udělali takovej bordel s vodou, že se na to sjeli čumět lidi z celého kraje a skoro pětkrát překonali dosavadní zápis. Takže jestli máte doma mokré trenky, víte, kdo za to může.
5: Ze společnosti.
6: Holky z Miss Czech Republic se pustili do finančního poradenství a radili, jak investovat, a to rovnou pod křídly České národní banky. Jenže to prý působilo tak matoucím dojmem, že se od toho banka radši rychle distancovala. Takže asi je lepší nechat koruny na hlavě miskám a peníze na účtu expertům.
5: Kultura.
6: Průzkum ukázal, že si třetina Čechů s gustem posílá lechtivé zprávy a fotky, přičemž mladí mezi 18 a 29 lety v tom jedou půl na půl, takže se nebojte, nejste v tom sami, vy úchyláci.
5: Sport.
6: Slyšte, sportovní nadšenci, Jihlava má svého Ramba tribuny. Stanislav Kučera, známý jako Baluho, už roky ničí ticho na stadionech pochodovým baritonem, kterému sám říká Destruktor. Prý s ním kolem sebe zničí úplně všechno, a to se nedivíme, když se do něj Baluho takhle pořádně opře. Tak snad ho po zápase z tribuny nesmetou i s celým jihlavským lesoparkem.
5: Doprava.
6: Kdo by to byl řekl, že dnešní ráno na D1 směr Praha Ústem 50. kilometru nabídne nečekané představení, policie Česká republika tam totiž budila ospalé řidiče kamionů, kteří si z dálnice udělali hotel. Vypadá to, že někteří pánové za volantem si spletli kamion s ložnicí, což pro ostatní cestující znamená pěknou patálii. Takže bacha, ať vás neprobere rovnou dopravák, když si budete chtít dát šlofíka v koloně.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká pořádná sprška, takže se připravte, že mokří budete, ať chcete nebo ne. Teploty se vyšplhají na příjemných 15 až 20 stupňů, což je ideální na to, aby se vám ve vlhkém oblečení pěkně rýsovaly křivky. V noci to pak klesne na 5 až 12 stupňů, takže žádné radovánky venku bez pořádné deky, pokud nechcete chytit rýmu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: paní seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, to se zvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Crazy Radio.
2: Minimum
3: info. Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.
4: For cover.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: ti musím říct bezvádnej far o policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po třeba půl hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 14. hodina odpoledne. Podle nejnovějších trendů se mladá generace v Česku propadá do takzvaného nového nihilismu, což zní sice děsivě, ale v praxi to znamená hlavně užívat si dne, aniž by se moc řešilo, co bude zítra. Takže se zdá, že plné hospody, festivaly a spontánní výlety do Albánie na levnou dovolenou jsou teď pro naše juniory prioritou číslo jedna. Hlavně ať je sranda a peníze se nějak utratí, protože na nějaké dlouhodobé plány prý mají času ještě dost, dokud je netlačí hypotéka nebo plínky.
4: Ze společnosti.
5: V některých českých podnicích se zřejmě rozhodli pro radikální omlazovací kůru, zavádějí totiž zóny bez seniorů a po 60 už vás tam prostě nepustí. Prý nejde o diskriminaci, ale o ekonomickou nutnost, aby se mladší klienti mohli v klidu bavit, aniž by poslouchali, jak bylo za Husáka. Nezbývá než doufat, že to nebude platit i pro slevy na pivo.
4: Kultura.
5: Kulturní scéna u nás nespí ani v těch nejzapadlejších koutech, kde lidé s úsměvem fotí ty největší bizarnosti každodenního života. Od komických nápisů na záchodech až po podivné slevy v místních sámškách, Češi zkrátka milují tenhle svůj specifický humor. Není divu, že se tyto perly šíří po internetu rychleji než pomluvy na vesnické tancovačce.
4: Sport.
5: Prasečinky v Edenu. Ne, to nebyl nový kulinářský festival, ale opět řádící fotbaloví fanoušci, kteří včera ukázali, že mají spíš horkou hlavu než rozum. Tolik pyrotechniky a útoků na hřišti se nevidí ani v akčním béčkovém filmu, a teď se na ně bude koukat celý svět jako na bandu neřízených střel. Tak snad si kluci aspoň užili ty spáleniny a pokuty, když už z toho neměli nic jiného než akorát ostudu.
4: Doprava.
5: Kamarádi, na dálnici D3 se nám zase někdo vydal na pořádné dobrodružství, řidič si to mastil v protisměru a zbytek aut se mohl posrat strachy. Policie ho sice nakonec chytila, ale fakt by mě zajímalo, jestli dotyčný zrovna dodělával selfiečko, nebo prostě jenom neměl svůj den. Takže bacha na sebe, ať si nedáte čelovku s takovým umělcem, ať už jel odkudkoliv.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková typicky jarní břečka, občas zaprší a teploty se vyšplhají na příjemných 19 až 22 stupňů Celsia, ideální na procházku s deštníkem nebo s milenkou. Ale bacha, zítra přijdou ti proklatí ledoví muži a srazí nám rtuť teploměru až na pouhých 10 nebo dokonce jen na 1 stupeň Celsia, takže si ty tanga schovejte, bude fakt kosa. A víte, co se říká, že láska hory přenáší, ale sníh v horách nad 800 metry už fakt nikoho nepřekvapí, tak si radši dejte teplou večeři doma.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio.

Lazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklady?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: byla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 15. hodina odpoledne. Čeští zahrádkáři si místo tradičních rajčat nově oblíbili pěstování podivných bobulí, které prý zkrátilují čekání na důchod, a sousedi si zase stěžují, že jim záhadně mizí ploty z drátů. Policie sice tuší, odkud vítr vane, ale zatím jen s úsměvem kroutí hlavou, protože jim prý všichni tvrdí, že jenom hnojili kompost.
5: Ze společnosti.
6: Kamarád se svěřil s neuvěřitelnou historkou o kolegovi, který si chtěl užít s krásnou černoškou, ale místo toho si přišel na úplně jiný zářez. Prý se u toho dotyčný tak řezal smíchy, že málem pukl, což zní, jako by ten jiný zářez byl fakt na prd. Fantazii se ale meze nekladou, co se zatím skrývá.
5: Kultura.
6: Vltava v Praze dnes dostala pořádně benátský HMRNC, jelikož se na svatojánských slavnostech na Vali splavily historické lodě, včetně zrekonstruované Visony Byzantiny, a veslovali na nich borci v autentických kostýmech přímo pod Karlovým mostem. Slavnosti poprvé přivítali i nového pražského arcibiskupa a nabídli koncert hudby Hradní stráže přímo na hladině Vltavy. A aby toho nebylo málo, pro gurmány bylo připraveno i brudet ze žab s neretvino, prostě žába na prameni, ale v tom nejlepším slova smyslu.
5: Sport.
6: Česká tenisová scéna je vzhůru nohama. 20letá Nikola Bartůnková, která se do Říma dostala jako šťastná poražená, tam teď válí jako dás a porazila i vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou. To je prostě důkaz, že i když se do něčeho dostanete zadními vrátky, můžete ukázat, že na to sakra máte.
5: Doprava.
6: Hezká opálená slečna způsobila na jedné z chatových oblastí pořádný dopravní karambol. Řidič, který se pokochal výhledem, nedobrzdil za jiným borcem, co se kochal také, a rázem bylo auto na autě. No co, na krásu se přece nejezdí rychle, ale opatrně, zvlášť když je takhle výmluvná.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čekají teploty od 17 do 22 stupňů Celsia, ideální na lehké oblečení, ale pozor, sem tam se spustí přehánky a ve východní polovině republiky to může i zabouřit. Takže si hlavně nenechte zmoknout náladu, nebo hůř, novou kadeř.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.
3: Minimum muziky.
1: Minimum
3: maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.

Dá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimně, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. What?

Rádio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. května, slaví svátek Svatava. Toto jméno slovanského původu se často vykládá jako silná nebo svatá. Všechno nejlepší k svátku všem svatavám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádiem.

0: Noisy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy
1: pecky.
4: Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 16. hodina odpoledne. Česká republika si za poslední dny střihla divoké tango s počasím, kdy z mrazivých rán přešla rovnou do pekelných veder. Takže zatímco jedni tahali zimní bundy, aby se v zápětí uvařili, druzí už plánují, kde se letos pořádně opálí a hlavně kde si konečně pořádně zapaří bez studu. Celý národ se tak zřejmě rozhodl, že si počasí fakt nediktuje a na teplé jarní dny budeme prostě srát.
6: Ze společnosti.
7: Ještě předloni jsme tu měli fakt bizarní zákony, třeba ten, co dělal z každého, kdo si udělal škubánky na sádle, potenciálního narušitele veřejného pořádku. A nebo takový celibát učitelek, holky přišly o práci, jakmile se zasnoubili, to je teprve materiál na veselo hru, co myslíte?
6: Kultura.
7: Dnes se Vltava pod Karlovým mostem proměnila v barokní karneval, když svatojánské slavnosti na Valis přivítali z Benátek barokní loď a mistr světa v parašutismu proletěl pod obloukem. Kdo by si pomyslel, že uvidíme chlapíka létat pod mostem, zatímco se na břehu bude čarovat s brudetem ze žab. Hlavně ať při té vší vodní zábavě nikdo neskončí ve vlnách s Nepomukem.
6: Sport.
7: Fotbalové derby pražských S se opět postaralo o pořádný šok a ukázalo, že někteří fanoušci si pletou hřiště s ringem. Místo oslav mistrovského titulu tak teď Slavii hrozí kontumace zápasu a pořádný průšvih se sponzory, kteří z řádění chuligánů zrovna nejásají. No a brankář Sparty, ten si z Edenu odnesl vzpomínky, které by si nejraději strčil do prele.
6: Doprava.
7: Doprava v Česku dnes ráno ukázala, že někteří řidiči mají vážně máslo na hlavě a prase za volantem, na D6 u Nového Sedla se jeden borec v osobáku napálil do středových svodidel, takže tam teď vyšetřování nehody plynule brzdí průjezd levým pruhem. K tomu se u Vimperka srazila dvě osobní auta s nákladňákem, což na silnici číslo 4 vytvořilo takovou show, že průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Takže pokud se chystáte na cesty, hlavně klídek a žádné prasárny.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska, vážení, to vypadá, že se příroda rozhodla, že nás ještě jednou prohřeje, takže se denní teploty vyšplhají až k příjemným 21 až 23 stupňům Celsia, tak si to užijte, než nám to zase zkazí. Zítra se ale připravte na studenou sprchu, protože ranní teploty klesnou k 3 až 4 stupňům a přes den se budeme plácat maximálně kolem 12 stupňů, takže ty letní hadříky zase schovejte. Kdo by to byl řekl, že i v květnu se nám počasí bude hrát na babu, co?
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Jsem předeslal z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se ta jedna, říká, představte si holky, jo, je jeden šánu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. Pobudání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a on ví.
9: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvnější, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste 3 už 30 a držte mi palce. Minimum info. Maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 17. hodina podvečerní. Divadelní prkna se včera otřásala v základech, když se herec Vladimír Polívka svlékl na jevišti téměř do naha, což prý diváky v divadle Metro nenechalo chladnými. Některé faninky si prý málem vykroutili krky, aby si užili každý detail, a to i bez lístku na první řadu. Kdo by to byl řekl, že za kulturou se dá vyrazit i za takovým pokoukáním, že jo?
4: Ze společnosti.
5: Tak to je gól. V Týně nad Vltavou se policajti pěkně zapotili, když vyjížděli k nálezu údajné mrtvoly v lese, která se nakonec vyklubala jako silikonová pana. Tahle gumová kráska, co zjevně utekla z nějakého sex shopu, tak místo vraždy řešila spíš lidské choutky a nakonec i obyčejnou krádež. No nevadí, aspoň se ukázalo, že v českých lesích se občas najdou i jiné, mnohem zábavnější, houby.
4: Kultura.
5: Českého Jamese Bonda, herce Rudolfa Jelínka, 89, prý unesla vlastní dcera. Jeho o 30 let mladší manželka hned běžela na policii s oznámením o únosu, protože se jí zřejmě po pánovi z následky mrtvice začalo stýskat. Inu, když jde o rodinné tahanice, i filmoví hrdinové jsou jen obyčejní smrtelníci.
4: Sport.
5: Hokejista Martin Nečas má doma zřejmě hotovou faninku s jehlou v ruce. Jeho přítelkyně Nicole Mertlová si nechala dodělat piercingy do uší, prý kvůli tlou. Natočila i bolavý vpich, aby si všichni mohli představit, co všechno žena pro krásu, nebo aspoň ladící uši k dresu, vytrpí.
4: Doprava.
5: Když už si myslíte, že jste viděli všechno, přijde chlápek, co si při nehodě udělal menší degustaci. Řidič, co vezl demižony Slivovice, prý nestihl zareagovat a část se mu v autě rozlila přímo do pusy. Hold, někteří si umí zpříjemnit i dopravní kolaps, ale bacha na promile, pak už je to spíš průser.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká typicky aprílové počasí s bouřkami a deštěm, teploty se vyšplhají na příjemných 17 až 22 stupňů Celsia, takže žádné velké pocení se nekoná, spíš se připravte na pořádnou sprchu. Zítra si ale připravte svetry, protože rtuť teploměru spadne až na 9 či 10 stupňů, noční teploty budou kolem 3 až 4 stupňů, takže to bude zase chladnější, to je fakt na prd.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Kriz Radio, maximálně fun. DJ Witch.
2: Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně. Denně.

Lepíme další sticker, byč jak do plachet vichr. Hledáme klid, vlastní svět, jak vánoční svetr. Nad podlahou metr, s výhledem od stropu, vsakuju emoce, pak posílám.

0: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skotskou. Vypije pivo, vezme skotskou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skotskou. Znova pivo, skotskou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skotskou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skotskou si nalete do kapsy? A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a do toho jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vyleze bílá myška pá. A váš kocour taky.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádi.

0: Wave Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
3: Crazy Radio.
1: Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 18. hodina podvečerní. Češi opět ukázali, že mají nápady, když v Hrádku nad Nisou padl nový český rekord v dětské hasičské hudební fontáně, což znělo jako vodní ohňostroj, ale naštěstí nikdo nehořel, jen stříkal. Celkem 473 malých hasičů tam předvedlo takovou show, že i dospělí jen zírali, co všechno se dá s vodou dělat, když se k tomu přidá trocha muziky a spousta kapartů. Inu, hlavní je, že to stříká a baví, ne?
5: Ze společnosti.
6: Českem se šíří zaručený vlasový trik, původem z Německa, díky kterému seniorky prý omládnou o 5 let. Mladší ročníky z toho mají pořádnou hlavu, protože nechápou, jak to ty naše babičky dělají, že najednou vypadají líp než oni po víkendové kalbě. A nejde o žádnou drahou kliniku, stačí jen pár zesvětlených pramenů kolem ksichtu a hned je ze stařenky kočka k zulívání.
5: Kultura.
6: České léto se nám pomalu rozjíždí a s ním i festivaly, kde se kromě piva a bustů dá zažít i slušná kultura. Na sedmihorském létě se letos mimo jiné představí matadoři jako Iva Janžurová nebo Simona Stašová, ale hlavně, a to si pište, že si na své přijdou i ti, co si rádi dopřejí pořádné erotické dusno, jelikož tam bude k vidění i muzikál inspirovaný 50 odstíny šedi.
5: Sport.
6: Český fanoušek se umí pořádně rozvášnit, ať už na fotbale, nebo u piva doma. Zatímco 11 milionářů na trávníku honí míč za astronomické platy, tisíce obyčejných lidí na ně z plných plic řvou, makehy, ty hajzle. A je jedno, jestli jim to platí lístek, nebo jen televize, tenhle národ prostě ví, kde je pravda, a nebojí se ji poslat na hřiště.
5: Doprava.
6: Vlaky mezi Prahou a Berounem to v posledních dnech nějak nezvládají a technické problémy s trolejemi jim dávají pořádně zabrat, což samozřejmě ocení jen ti, co mají rádi neplánované pauzy. Cestující tak stojí na nástupištích jako svatebčané čekající na ženicha, který zabloudil, zatímco vlaky prý s grácií trhají sběrače. No co, aspoň je čas na seznámení nebo přemýšlení, jestli by nebylo lepší jet raději na kole, i když tam hrozí, že vás přejede jiný zamilovaný cyklista.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačno až zataženo s přeháňkami či bouřkami, kdy se denní teploty vyšplhají na příjemných 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Takže žádné plavky ani letní románky, spíš tak na horký čaj a drby, protože zítra nás čeká brutální sešup, kdy denní maxima dosáhnou jen 10 stupňů Celsia s ranními minimy kolem 4. A pozor, na horách prý bude dokonce sněžit, což je na půlku května fakt na palici.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: někdy.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. května, slaví svátek Svatava. Toto jméno slovanského původu se často vykládá jako silná nebo svatá. Všechno nejlepší k svátku všem svatavám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď ti říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
2: Minimum muziky, minimum

0: Easy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 18. hodina podvečerní. Češi opět ukázali, že mají nápady, když v Hrádku nad Nisou padl nový český rekord v dětské hasičské hudební fontáně, což znělo jako vodní ohňostroj, ale naštěstí nikdo nehořel, jen stříkal. Celkem 473 malých hasičů tam předvedlo takovou show, že i dospělí jen zírali, co všechno se dá s vodou dělat, když se k tomu přidá trocha muziky a spousta kapartů. Inu, hlavní je, že to stříká a baví, ne?
4: Ze společnosti.
5: Českem se šíří zaručený vlasový trik, původem z Německa, díky kterému seniorky prý omládnou o 5 let. Mladší ročníky z toho mají pořádnou hlavu, protože nechápou, jak to ty naše babičky dělají, že najednou vypadají líp než oni po víkendové kalbě. A nejde o žádnou drahou kliniku, stačí jen pár zesvětlených pramenů kolem ksichtu a hned je ze stařenky kočka k zulívání.
4: Kultura.
5: České léto se nám pomalu rozjíždí a s ním i festivaly, kde se kromě piva a bustů dá zažít i slušná kultura. Na Sedmihorském létě se letos mimo jiné představí matadoři jako Iva Janžurová nebo Simona Stašová, ale hlavně, a to si pište, že si na své přijdou i ti, co si rádi dopřejí pořádné erotické dusno, jelikož tam bude k vidění i muzikál inspirovaný 50 odstíny šedi.
4: Sport.
5: Český fanoušek se umí pořádně rozvášnit, ať už na fotbale, nebo u piva doma. Zatímco 11 milionářů na trávníku honí míč za astronomické platy, tisíce obyčejných lidí na ně z plných plic řvou, makej, ty hajzle. A je jedno, jestli jim to platí lístek, nebo jen televize, tenhle národ prostě ví, kde je pravda, a nebojí se ji poslat na hřiště.
4: Doprava.
5: Vlaky mezi Prahou a Berounem to v posledních dnech nějak nezvládají a technické problémy s trolejemi jim dávají pořádně zabrat, což samozřejmě ocení jen ti, co mají rádi neplánované pauzy. Cestující tak stojí na nástupištích jako svatebčané čekající na ženicha, který zabloudil, zatímco vlaky prý s grácií trhají sběrače. No co, aspoň je čas na seznámení nebo přemýšlení, jestli by nebylo lepší jet raději na kole, i když tam hrozí, že vás přejede jiný zamilovaný cyklista.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačno až zataženo s přeháňkami či bouřkami, kdy se denní teploty vyšplhají na příjemných 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Takže žádné plavky ani letní románky, spíš tak na horký čaj a drby, protože zítra nás čeká brutální sešup, kdy denní maxima dosáhnou jen 10 stupňů Celsia s ranními minimy kolem 4. A pozor, na horách prý bude dokonce sněžit, což je na půlku května fakt na palici.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum muziky. Minimum.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh, God. Crazy.

0: Slyšel jsem, že jste měl problémy s chaosem. Slyšel jsem, že jste měli nějaké problémy s chaosem.
1: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání. Je potřeba provést rychlý a profesionální nápad.
2: Tedy pohotovosti a rychlosti policistů.
3: Ještě bychom žili.
2: Ty poldové jsou taky lidi.

0: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Crazy Radio. Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Od byla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 20 hodin. Češi si v poslední době nejvíc lámou hlavu s tím, kde ušetřit, a někteří jedinci prý už dokonce vypínají doma ledničky, aby aspoň trochu srazili fakturu za elektriku, což je úspora hodná potlesku. Jiní zase na seznamkách místo lásky hledají někoho, kdo zaplatí útratu, protože prostě každá koruna dobrá. No, hlavně ať se nám nerozmrzne pivo, že jo, to by byl teprve průser.
5: Ze společnosti.
6: Městská policie v Týně nad Vltavou řešila kuriozní nález, občan nahlásil v lese bezhlavé tělo, ze kterého se nakonec vyklubala silikonová pana z Číny. Případ se tak rychle změnil z detektivního dramatu na vyřešenou krádež, když strážníci vypátrali majitele realistické figuríny. Zřejmě pachatele neuspokojila natolik, aby s ní dál nakládal, a tak ji prostě zahodil v lese, kde ji našel jeden nic netušící člověk.
5: Kultura.
6: Tak to je mazec, v Česku se prý v některých regionech soutěží v hodu uzenou vepřovou kýtou. Žádné kladivo ani oštěp, ale pořádný flák masa letí vzduchem, a kdo dohodí dál, je prostě king zabijačky. Tomu říkám sport pro chlapy s pořádným břichem a smyslem pro bizarní kulturní tradice.
5: Sport.
6: Pražské derby přineslo pořádný hukot nejen na hřišti, kde útočník Tomáš Chorý obdržel rudou kartu za surovou hru a místo nové smlouvy prý dostal kopačky ze Slavie. Fanoušci Slavie po divočině na trávníku zřejmě taky dostanou co proto, policie už totiž vyčíslila škody a hledá výtržníky, kteří běhli na hřiště. Kdo by to byl řekl, že jeden fotbalový zápas zamává s kariérou i peněženkou takhle drsně, hlavně když body za nedohrané derby Slavie odečteny nebudou.
5: Doprava.
6: Na českých silnicích se objevují i nečekané dopravní komplikace, jeden řidič narazil do auta před sebou, když oba neodolali pohledu na opalující se krásku u chatky. Holt, ženské dokážou rozptýlit chlapy i za volantem. Možná by se hodila nová dopravní značka s výstrahou před slunečními svůdnicemi.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska večer se nám obloha trochu zatahá a už v noci začne přituhovat, takže žádné nahé harašení venku, pokud nechcete mít osypky. Teploty klesnou na 3 až 5 stupňů a zítra se nedostanou výš než na 6 až 8 stupňů, snad jen na Moravě to potáhne až na 14, což je rozdíl jako prase. Takže holt vytáhněte ty zimní hadry, protože i přes den to bude spíš na svetr než na plavky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Ne, holka, ti musím říct bezvádnej farbopolicajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: belongs to me. Crazy Radio. Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 21 hodin večer. Pražané se tento týden bavili novým trendem, kdy se na koupalištích objevily odvážné dámy s minimem plavek a maximem sebevědomí, což u některých jedinců způsobilo akutní nutnost návštěvy očního lékaře. Jeden starší pán se dokonce tak zakoukal, že si spletl slunečník s vlastní ženou. Městská policie musela zasáhnout, aby uklidnila rozvášněné debaty o tom, jestli je to ještě plavání, nebo už veřejná exhibice.
4: Ze společnosti.
5: Českou republiku zasáhl bizarní trend, některé podniky teď mají zóny bez seniorů. Dědečkové a babičky starší 60 let mají smůlu, prý ekonomická nutnost, tak se místo slevy dostali na černou listinu. Aspoň si ušetří na kafe, ne?
4: Kultura.
5: V Ostravě prý kdysi teklo pivo proudem, že četníci opilce ani nesváželi na záchytku, jen je odtahovali na trávník, aby nepřekáželi střízlivým chodcům. Tato historická bizarnost je teď součástí nové trilogie Literární Ostrava, která město popisuje jako reálnou fantasy. Takže, kdo by to byl řekl, že i chlastací kultura má své místo v literatuře, že jo?
4: Sport.
5: Místo mistrovských oslav si slávističtí fanoušci v derby se Spartou uvařili pořádný guláš, když vtrhli na hřiště a rozpoutali peklo. Titul v tahu, hráči v šoku a ostudu z pražského Edenu teď s požitkem probírá celý fotbalový svět. Kdo by to byl řekl, že k zisku trofeje občas stačí jen se udržet na tribuně, co?
4: Doprava.
5: České silnice dnes opět předvádí, že trpělivost řidičů je nekonečná, anebo už prostě rezignovali. Na D1 se tvoří tradiční posuvná zeď z plechu a nervů, a to jen kvůli tomu, že se někdo rozhodl, že zrovna teď je ideální čas na generální opravu díry, která tam byla už za husitských válek. Hlavně, že máme na co nadávat, když stojíme v koloně a koukáme do sousedního auta, jestli tam náhodou necení zuby vaše tchýně.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra to v Česku nebude žádná hitparáda, spíše taková šedivá reality show s občasnými dešťovými scénami, hlavně na východě ráno a na západě odpoledne. Rtuť teploměru se bude courat mezi 3 a 12 stupni Celsia, takže na žádné opalovačky ani venkovní dovádění to fakt nebude. Kdo se těšil na sexy tropické noci, má smůlu, budou spíše chladné a s přehánkami.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.
4: Hey, yeah. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. května, slaví svátek Svatava. Toto jméno slovanského původu se často vykládá jako silná nebo svatá. Všechno nejlepší k svátku všem svatavám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: byla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, 22 hodin večer. Dneska ráno se v Řeporích našlo u kontejnerů něco, co byste nečekali na fukovací pana v plné polní, sice trochu jetá, ale pořád funkční. Místní říkají, že tam musel někdo zapomenout svůj noční parťák a teď se na něj sousedi smějou, jaký ho má vlastně kluka. Chudák, asi mu ji sebrala manželka, když zjistila, že si doma hraje na dospělýho.
4: Ze společnosti.
5: V Plzni se odehrálo kuriózní partnerské drama, chlapík tam na zastávce MHD napadl svou družku nožem, ale místo krve tekly jen vlasy. Chtěl ji totiž potrestat tím, že jí s ním ostříhal k štici, což zanechalo ženu v šoku, ale bez viditelných zranění. Páni, to je ale kadeřník, co se neštítí i netradičních metod.
4: Kultura.
5: Dara Rollins zase jednou ukázala, že ví, jak rozbouřit vody českého showbiznisu. Na Den matek se totiž předvedla v takovém krajkovém minioblečku, že z toho fanouškům vypadly oči z důlků a těžko to rozdýchávali. Prostě kočka, co pořád umí dráždit i po 50, a to je, kurva, obdivuhodné.
4: Sport.
5: Česká republika se zbláznila do disc golfu, kde místo míčku a hole fičí vzduchem talíře rovnou do koše. Můžete u toho vypadat jako totální idiot, ale hlavně, že vás to baví a občas se trefíte. A prý je to skvělá omluva, proč trávit víkend v parku s kouřícími kamarády.
4: Doprava.
5: Jeden řidič nedávno v Chatové oblasti doslova ztratil hlavu, když si místo sledování provozu vychutnával pohled na opalující se krásku bez vršku. Jak to bývá, jeho náhlé přibrzdění k prohlídce vedlo k tukanci s vozem za ním, který měl očividně stejný problém. Takže bacha, chlapi, i silnice mají své nečekané výhledy, co stojí za nehodu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska večer to vypadá na oblačno, místy déšť nebo přehánky a možná i nějaké ty blesky, takže pozor, ať vám to pořádně nezaprší na hlavu, nejnižší noční teploty klesnou na příjemných 4 až 8 stupňů Celsia, ideálka na tulení se pod dekou. Zítra se sice přes den oblačnost bude držet, ale večer se možná trochu vyjasní, s teplotami od 1 do 10 stupňů Celsia, což je počasí tak akorát na to, abyste si vzali svetr, ale i riskli kratší sukni, pokud máte pevné nervy. Prostě klasická česká loterie, jestli na vás spadne sníh nebo vám vítr odnese paruku, tak si to užijte.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Posloucháte Radio Smile, je tady 14. hodina a právě teď se připojujeme k českým i slovenským fanouškům v rámci posledního potlesku v jedné minutě, který je věnovaný zpěvákovi, který nás definitivně opustil. A to je úžasný interpret a taky člověk Miroš Birka. Oběhlo to veškeré sociální sítě a my bychom jako Radio Smile se právě připojili k tomuhle poslednímu potlesku v jedné minutě právě teď. A chtěli bychom Mirovi poděkovat za všechnu tu úžasnou práci, muziku a za to srdce, který vkládal právě do té své hudby a ta už tady zůstane navždy. Děkujeme.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum informací.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat, marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá,

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O
0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. května, slaví svátek Svatava. Toto jméno slovanského původu se často vykládá jako silná nebo svatá. Všechno nejlepší k svátku všem svatavám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. května, předposlední, 23. hodina večerní. V českých domácnostech se rozjíždí nečekaná revoluce, místo drahých posiloven teď lidi fičí na TikTok výzvách s cvičením, a to rovnou v obýváku, zatímco vedle chlap spokojenej chlastá pivo. Není divu, že roste prodej fitness podložek, aspoň něco ty propocený prdele odnese. A ti, co nemají na podložku, hold otírají podlahu.
5: Ze společnosti.
6: Když si dnešní celebrity tahají z dovolené magnetky, naše stará šlechta měla trochu jiný vkus, kurva. Někteří čeští šlechtici si z afrických safari v 19. století vozili domů lidské mumifikované hlavy, nebo třeba popelník ze sloní tlapy. To pak teprve doma člověk pochopil, co znamená mít trofeji z cesty.
5: Kultura.
6: Kulturní události v Česku, to je něco. Praha se chystá na svatojánské slavnosti na Valis, kde se barokní lodě, včetně jedné benátské krásky, proženou po Vltavě pod Karlovým mostem. Takže se připravte na pořádnou vodní show s hudbou a doufejte, že se nikdo nenamáčí, ať už omylem, nebo po pár pivech.
5: Sport.
6: Tak to nám sportovní dění ožívá i mimo hřiště. Nedávno se totiž internet rozžhavil fotkami bývalé soupeřky naší Kvitové a fanoušci u toho pláčou štěstím i chrlí komplimenty. Hold. Když míček nelétá, tak holky umí zabavit i jinak, a to je, panečku, sport pro každého diváka.
5: Doprava.
6: Brno je dneska v prdeli, na dálnici D2 u Blučiny se srazily nákladňáky a dodávka, takže se tam stojí jak po výbuchu atomovky. Jeden chudák řidič letěl vrtulníkem do špitálu, no super pondělí, co? Prostě stačí jeden blbec, co nedává pozor, a celá prdel republiky stojí.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Takže zítra, úterý, si místo letních hadříků raději připravte pláštěnky, protože nás čeká vydatný déšť a teploty se vyšplhají jen k 9 stupňům Celsia, v noci to spadne až na 3, místy i na 1 stupeň. Venku bude fakt kosa a mokro, že bys tam ani psa nevyhnal, takže na nějaký letní románky to fakt nebude. A moc se to nezlepší, přeháňky a občasné bouřky nás potrápí celý týden, takže sex pod širákem si odpusťte.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

0: koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: Nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, o oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: To nie je naša mamička má kľúče.
1: Minimum info. Maximálne fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, půlnoc. V Česku se opět řeší ten slavný, ruský zákon, co by udělal ze všech neziskovek špiony a z každého příspěvku na Facebooku pomalu velezradu. Lidé prý už preventivně mažou staré fotky z dovolené v Gruzii a na Letné se místo rodinných pikniků cvičí hromadné předstírání nezájmu o cokoliv, co zavání cizí mocí. Takže si, milí posluchači, dejte bacha, komunikujete, a hlavně, jestli chcete něco opravdu tajného, šeptejte to psovi do ucha, ten se nikde registrovat nemusí.
5: Ze společnosti.
6: V Praze se o víkendu předvedli psí kadeřníci, kde záleželo doslova na každém chlupu. Jejich čtyřnozí klienti se tvářili, že by raději zašili, než aby trpěli další minutu pod nůžkami, zatímco se jim páničci snažili vystajlovat kožichy k dokonalosti, včetně těch nejintimnějších partií. Celá ta psí show byla prostě k popukání, ačkoliv některým chudákům bylo spíš do breku.
5: Kultura.
6: Takže, pánové a dámy, pozor na to, co žere internet. Dokumentaristka Barbora Chalupová prý zjistila, že OnlyFans není žádná pohodička, ale pořádná emocionální dřina. Modelky tam prej nejdou pro slávu, ale spíš si projdou pěkným psycho, takže žádný rychlý prachy, ale pořádná makačka.
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že hokejista Tomáš Kůrka kdysi pořádně zamotal hlavu fotbalistovi Slavě, když mu prostě přebral ženu. Z téhle milostné rošády se pak vyklubal rozvod jako hrom a následný soudní boj o brutální alimenty. Inu, ne každý hat-trick se slaví na ledě, někdy se o něj holt válčí u soudu.
5: Doprava.
6: Do prdele, na dálnici D2 u Brna to dneska stojí za starou Bačkoru, mezi 12.3 a 12.2 kilometrem se totiž srazily hned 3 nákladňáky a je tam úplná uzavírka. Fakt super pro všechny, co se tam teď plácají a potřebují se kurva dostat domů. Záchranné a vyprošťovací práce se táhnou, takže si pánové a dámy, co jedou z Brna, rovnou připravte pořádnou dávku trpělivosti a studených canek.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra, úterý, nám do téhle prdele vtrhne studená fronta, takže se připravte na denní teploty kolem 10 až 13 stupňů, v noci pak padneme klidně na 1 až 6 stupňů Celsia, místy i pod nulu, takže bacha na to, ať vám nezmrznou kozy. K tomu nás čeká oblačno, přehánky a ve vyšších polohách klidně i sníh, no prostě, počasí na hovno, ideální na zalezlý večer s lahví vína a hřejivou náručí, když už teda máte koho objímat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio, minimum muziky.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. května slavíme svátek Pankráce, jméno řeckého původu, které znamená všemocný či vítězný ve všem. Všem Pankrácům přeji vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: první hodina.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 1 hodina ráno. Českem se šíří jako mor nová móda, kdy si lidé nechávají tetovat svá oblíbená jídla přímo na břicho, což už zapříčinilo několik rozvodů, protože pak manželé vypadají, jako by spali s vepřovým kolenem. Některé hospody už dokonce začaly nabízet slevy na pití těm, kdo si nechají vytetovat jejich denní menu, aby podpořili tuhle gastronomicko-kožní revoluci. A teď to nejlepší, v Olomouci si jeden týpek nechal potetovat celý hrudník olomouckými tvarůžky a pak se divil, proč se mu vyhýbají i psy.
5: Ze společnosti.
6: Kuriozní zásah zažili strážníci v Týně nad Vltavou, když jim oznamovatel nahlásil nález lidského těla bez hlavy v lese. Nakonec se však vyklubala bezhlavá silikonová pana, která pravděpodobně vypadla nějakému úchylákovi z balíků po krádeži. Aspoň že to nebyla žádná vražda, jen se holt někdo musel smířit s tím, že mu zcizili gumovou kámošku.
5: Kultura.
6: Vladimír Polívka se ukázal v Rouše Adamově. V nové divadelní hře Unikát schodil komplet všechno, což musela být pro dámské publikum řádná jízda. Kdo by to byl řekl, že český divadelní prkna unesou i takovouhle nálož syrového talentu, a vlastně i masa.
5: Sport.
6: Česká fotbalová asociace je zase k smíchu, zatímco v USA už vesele prodávají lístky na přípravný mač našich kopáčů s Guatemalou, doma se tváří, že o soupeřích na mistrovství světa nevíme ani hovno. To je zas česká klasika, kdy se prostě tají i to, co už dávno ví celý svět, jen aby se z toho udělalo velký oznámení. No nic, fanoušek si zase může akorát tak trhnout.
5: Doprava.
6: Pražský okruh si dneska ráno užil pořádný nářez, když kamion dostal smyk na zledovatělé vozovce a na silnici vysypal náklad prázdných lahví, no prostě ráj pro ranní popíjení. Kdo tohle uklízel, ten musel mít fakt skvělý start do dne. Faktury za škodu se předběžně vyšplhaly na 80 tisíc, takže řidič má co vysvětlovat.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Takže zítra, ty vole, se nám na obloze ukáže převážně zataženo a bude to chcát po většině území, takže si holky neberte žádný extra sexy prádlo, stejně to nikdo neuvidí. Teploty se vyšplhají maximálně na 12 až 16 stupňů Celsia, v noci to ale spadne k nule, takže pozor, ať vám ledoví muži nenamrznou i to, co nemají. Na horách pak dokonce můžete čekat sníh, takže ty, co si chtěli jen tak poležet v posteli, mají smůlu, půjdou se kurva sánkovat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včil ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvyk, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divného, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
1: Take them back.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

přišel konduktor na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, jelite. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, vidím, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo jak? Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gol mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. května, 2 hodiny ráno. Pražský magistrát včera spustil novou kampaň proti nočnímu chlastání v parcích, ale podle našich informací to má přesně opačný efekt. Lidi teď prcají v křoví s flaškou v ruce, aby měli alibi. Jeden chlapík se prej snažil ukecat strážníky, že jenom zalívá keř, aby mu líp rostl.
5: Ze společnosti.
6: Čeští strážníci zažili v lese u Českobudějovicka pořádnou prdel, když místo brutální vraždy našli jen bezhlavou silikonovou panu. Ta oběť se totiž ukázala být jen gumovou kurvou, kterou někdo buď zapomněl po divokém večírku, nebo mu ji prostě čmajnul od baráku. Pachatele, krádeže, obsah vedny, ve které pana byla, naštěstí neuspokojil natolik, aby s ní dál nakládal, takže se happy endu dočkal aspoň majitel, ovšem bez hlavy.
5: Kultura.
6: Praha zažila minulé noci pořádnej kulturní nářez, když se na jedné undergroundové vernisáži v Karlíně umění a víno mísilo s dost uvolněnou atmosférou, což prý vyústilo v to, že si někteří nadšenci místo debat o konceptu začali spíš hrát na